významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 26. července. Tento den roku 1928 se narodil režisér Stanley Kubrick. Jeho posledním snímkem byl film Eyes Wide Shut. Zemřel krátce po posledním střihu tohoto filmu 7. března 1999 ve spánku. V roce 1943 se v Anglii narodil rockový zpěvák Mick Jagger z kapely Rolling Stones. O 6 let mladší je Roger Taylor, bubeník a jeden ze zakládajících členů skupiny Queen. Posledními dnešními oslavenci jsou Dave Bucks, člen Sum 41 a herečka Sandra Bullock. Naopak tento den v roce 1952 zemřela Evita Perón, někdejší první dáma Argentiny. O svůj život přišla v Buenos Aires ve věku 33 let. Psal se rok 1992, když se kytarista kapely Kiss Paul Stanley oženil s Pamelou Bowen. 26. července 1956 Egypt zabral Suezský kanál a roku 1983 Jarmila Kratochvílová zaběhla rekord na 800 metrů. Měl hodnotu 1 minuta, 52 sekund a 28 setin. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Just

0: Relax Radio
1: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Radio.

0: kamarádů.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Radio. Relax. Relax Radio.
1: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Bez.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopit.

osmdesátky na relaxu. Osmdesátky v osm na relaxu.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 26. července. Tento den roku 1928 se narodil režisér Stanley Kubrick. Jeho posledním snímkem byl film Eyes Wide Shut. Zemřel krátce po posledním střihu tohoto filmu 7. března 1999 ve spánku. V roce 1943 se v Anglii narodil rockový zpěvák Mick Jagger z kapely Rolling Stones. O 6 let mladší je Roger Taylor, bubeník a jeden ze zakládajících členů skupiny Queen. Posledními dnešními oslavenci jsou Dave Bucks, člen Sum 41 a herečka Sandra Bullock. Naopak tento den v roce 1952 zemřela Evita Perón, někdejší první dáma Argentiny. O svůj život přišla v Buenos Aires ve věku 33 let. Psal se rok 1992, když se kytarista kapely Kiss Paul Stanley oženil s Pamelou Bowen. 26. července 1956 Egypt zabral Suezský kanál a roku 1983 Jarmila Kratochvílová zaběhla rekord na 800 metrů. Měl hodnotu 1 minuta, 52 sekund a 28 setin. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. I'm done.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

devadesátky v 9 na Relaxu. Devadesátky každou neděli večer mezi 9 a 10.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Loreen, set me free. Druhé místo. Alex Warren, Passenger.

0: Je 10 hodin a 1 minuta.
1: Relax Radio.
0: Dnes dopoledne bude jasno až polojasno a jen místy oblačno. Kolem poledne začne oblačnosti přibývat a večer se na jihu a jihovýchodě ojediněle vyskytnou také přehánky. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 29 do 33 stupňů Celsia. Krásné dobré dopoledne na vlnách Relax Rádia, startujeme nedělní vysílání a nejsme na to sami. Máme tu spoustu skvělé muziky, tak buďte přitom i vy a protože je neděle, tak nad ničím nesklápějme hlavu a užívejme si. Konec konců nám to tak radí i Martin Garrix. Yeah.

0: In 12 minut a Somebody That I Used To Know, písnička, kterou napsal a produkoval a nahrál australský zpěvák a skladatel Gotay. Vokály v ní obsazuje i novozelandská zpěvačka, která se říká Kimbra. Tahle písnička byla vydána v Austrálii a na Novém Zélandě a to už před hodně, docela hodně lety, v roce 2011. No ale v roce 2019 tak americká reperka a zpěvačka Doeshi tuhletu hitovku přespívala a přetextovala do písně, která nese název Anxiety, ale před nějakým časem tak se z těchto dvou písniček stal virální trend. Doeshi totiž svůj cover tak trošku si tam vypůjčila doprovod z toho originálu a ono při poslechu, při prvních pár vteřinách, při poslechu intra, tak se de facto nedá rozeznat, jestli posloucháte originál a nebo cover z roku 2019. No, internet se toho chytl a na Instagramu, na TikToku obě dvě tyhle ty sociální sítě byly plné videí, kdy lidé tipují, o jakou písničku se jedná, jestli Somebody That I Used To Know nebo Anxiety. Schválně, která je vaše oblíbená? No, za mě jednoduše originál.
1: Víkendový relax. Relax Radio.

0: Mám tady pozvánku pro všechny relaxáky a relaxačky na koncert, ale nicméně dnes na to nejsem sám, máme totiž tady pozvánku osobně od Pokáče.
1: Takže čau, tady Pokáč, zdravím všechny posluchače Rádia Relax a rád bych vás pozval na můj koncert na Doxech u Kladna, který proběhne 31. července v krásném areálu Přírodního divadla. Tak přijďte všichni z Kladna i z okolních velkoměst, jako je Stochov, Tuchlovice, Buštěhrad, Stehelčevec a další. Těším se na vás, ahoj.
0: Takže Přírodní divadlo Doxy u Kladna, pátek 31. července, Pokáč, všichni jste zváni a vstupenky na tenhle koncert už jsou v prodeji na síti Go Out.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem

0: Matěj. Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D6 máme mezi 18. a 19. kilometrem zúžení v obou směrech a jinak to vypadá, že nemáme hlášenou žádnou jinou dopravní komplikaci, tak snad to tak vydrží, radši to zaklepu a jestli víte o nějakém problému na silnicích, tak nám neváhejte dát vědět, nám i ostatním relaxákům a šťastnou cestu!
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 10 hodin 41 minut, ladíte Relax Radio. Dnes se vás na našem Facebooku ptáme, jaká je vaše nejoblíbenější kapela nebo hudebník, zpěvák, zpěvačka, rapper, rapperka, zkrátka, kdo je váš hudební idol a kdybyste měli tu možnost jít na jeho, jejich koncert, a kdo by to byl? Může to být někdo z minulosti, ze současnosti, nebo Bůh ví, třeba i z budoucnosti. Kdo je váš nejoblíbenější hudebník? Pochlupte se nám dolů do komentářů na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736. Jaká je vaše nejoblíbenější kapela, hudebník, zpěvák, rapper nebo rapperka?
1: Nedělní relax s Vaškem.
2: Relax Radio.

0: 10 hodin 50 minut, máme neděli 26. července. Dnes máme Mezinárodní den ochrany mangrovových systémů. Co to ale ty mangrovové systémy jsou? To jsou takové jedinečné ekosystémy, které nacházíme většinou na pobřeží v tropických a subtropických oblastech. A tyhle ekosystémy jsou přesně na pomezí moře a souši, takže to jsou nějaké porosty stromové, které dokážou fungovat ve slané vodě a jsou to nějaké stromy nebo keře a tyhle porosty tak většinou rostou tedy v přílivových zónách nebo také deltách řek a propojují pevninu moře a jsou naprosto zásadní pro udržení jak suchozemských ekosystémů, tak mořských ekosystémů a je dobré si je aspoň jednou za rok připomenout.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na

0: 11 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes dopoledne bude jasno až polojasno a jen místy oblačno. Kolem poledne začne oblačnosti přibývat a večer se na jihu a jihovýchodě našeho území mohou ojediněle vyskytnout také přehánky. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 29 do 33 stupňů Celsia. Krásné nedělní dopoledne všem relaxákům a relaxačkám. Máme neděli 26. července a rozjíždíme dnešní 11. hodinu. Komunikace je jedna z nejdůležitějších věcí v našem životě a je fajn si to občas připomenout. Když má třeba někdo špatný den, tak se ho zeptat, co ho trápí, nějak mu ten den zlepšit, nebo naopak, když víme, že někdo má třeba narozeniny, tak samozřejmě mu ten den zlepšit. A samozřejmě, jestli někdo dneska slaví narozeniny, tak přejeme všechno nejlepší a posíláme hromadu skvělé muziky. Komunikace je zkrátka denodenní věc a své o tom ví i Ale Farben.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pozor všem řidičům v Praze na Smíchově v tunelu Mrázovka ve směru na Troju. Máme tady nehodu osobního auta a neprůjezdný pravý jízdní pruh, tak ať tam nejsou auta havarovaná dvě a přejeme šťastnou cestu.

0: Jestli máte chuť podniknout něco naprosto spontánního, vyrazit někam a prostě zkrátka se vám nechce být doma a podniknout, jít někam mezi lidi, někam třeba za dobrou muzikou, tak pro vás mám jeden tip a dnes od 15 hodin v pražských Letňanech startuje svoji show a rapper Pitbull. Koukám teďka tady na vstupenky a ještě to není vyprodané, tak jestli chcete podniknout něco spontánního, tak takový malý tip dnes od 15 hodin. Myslím si, že se pouští už od 12, tedy za 40 minut, ale pokud jste zrovna někde v okolí a máte chuť podniknout nějakou bláznovinu, tak ještě lístky na Pitbulla jsou. Pitbull tady bude pak až na podzim a jestli máte rádi jeho muziku, tak to určitě stojí za to. Pitbull teďka... Koncerty Pitbulla jsou velmi populární na sociálních sítích, protože lidé chodí na jeho koncerty a kupují si takové čepičky, které vypadají jako pleška, aby se vzhledově připodobnili ke slavnému rapperovi. Takže jestli se nudíte, dneska od 15 hodin v pražských Letňanech Pitbull.
1: Víkendový relax. Relax Radio.

0: časom.
1: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: One Direction na Radio Relax, máme 11 hodin 33 minut. Když si představíte teďka nějakou dramatickou hudbu a komentář, ubíhají minuty, pak celé hodiny. Paní Zdena je stále kořenovým vězněm, marně ji hledají kamarádi. Tak doufám, že tento komentář je stejně jako mě, tak i vám naprosto blízký a je to konkrétně z jedné reportáže televize Novák, která probíhala přesně před 14 lety, před 14 lety byla odvysílána, a to dnes siž vžitým názvem Bába pod kořenem. Rekonstrukci uváznutí ženy pod kořenem natočil reportér David Pick a z téhleté reportáže tak se následně stal absolutní virál českého YouTube, který přetrvává dodnes, a já si troufnu říct, že to i docela zlidovělo legendární volání Zdeno! No, já jsem byl asi 14 dní, 3 neděle zpátky na Macháči a šli jsme takhle s partou kamarádů po lese a najednou se za náma od cizí skupinky ozvalo Zdeno! Tak jsme jim odpověděli a můžu tak potvrdit, že opravdu tahleta reportáž Bába pod kořenem opravdu žije v našich srdcích, a to už krásných 14 let. Co vy? Znáte tuhletu reportáž? Používáte nějaké hlášky z ní? Napište nám na telefonní číslo 606 736 736.
1: Relax Radio. Víkendový relax.

0: Jaká je vaše nejoblíbenější kapela nebo hudebník, hudebnice, zpěvák, zpěvačka, rapper? Na to se vás ptáme na našem Facebooku Relax Radio a vy nám odpovídáte. Píše nám posluchačka Jana, tak ta má jednoznačně nejoblíbenějšího Eminema a Depešáky. Jano, já mám taky rád Depešáky a mám pro tebe takovej tip. Nevím, jestli to znáš, ale Depešáci mají jeden skvělej, opravdu výborný živák. Je to na YouTube, ale je to i na streamovacích platformách, jako je Spotify nebo třeba Apple Music. A je to jejich nahraný živák z Berlína z roku 2013 a opravdu je to bomba. No a na jaký, na čí koncert byste šli takhle vy? Může to být nějaký legendární historický koncert, třeba už nežijící interpret a zkrátka na koho byste šli, kdo je váš nejoblíbenější hudebník ever? Pochlupte se nám na náš Facebook a Relax Radio dolů do komentářů nebo na telefonní číslo 606-736-736. Váš nejoblíbenější hudebník, hudebnice.
1: Relax Radio.

0: Afterglow na vlnách Relax Rádia, Elliot Greer a MC4D. Máme 11 hodin 52 minut, za chvíli nás čekají zprávy o počasí, ale ještě předtím nás čekají dvě písničky, velké hitovky, Imagine Dragons, Believer, a ještě předtím si dáme Krištofy a jejich inzerát právě teď na vlnách Relax Rádia.
1: Relax Rádio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Je 12 hodin.
1: Relax Radio.
0: Aktuálně máme na většině území zmenšenou oblačnost, která bude ale během odpoledne přibývat a večer se ojediněle mohou vyskytnout také přehánky. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 30 do 33 stupňů Celsia, ale v Polabí se může na rtuti teploměru ukázat i 34 stupňů Celsia. Hezké poledne všem, co ladíte Relax Radio, máme čas oběda a tak jestli se zrovna chystáte na něco dobrého, nebo už máte něco dobrého před sebou, tak samozřejmě přejeme dobrou chuť a spolu s tím vám nabídnu i naše hudební polední menu, kde máme třeba Machine Gun Kelly, Kristýnu, Panic at the Disco a samozřejmě jako specialitu šéfkuchaře výlet do devadesátek za koronou.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pozor všem řidičům, kteří právě míří z Prahy na D7 na Pražském okruhu. Na silnici číslo 7, která se napojuje na D7, došlo k nehodě dvou osobních aut. Je to kousek za sjezdem z evropské třídy a před semafory, před světlama. Tak dávejte pozor, šťastnou cestu a ať to jede.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 26. července. Tento den roku 1928 se narodil režisér Stanley Kubrick. Jeho posledním snímkem byl film Eyes Wide Shut. Zemřel krátce po posledním střihu tohoto filmu 7. března 1999 ve spánku. V roce 1943 se v Anglii narodil rockový zpěvák Mick Jagger z kapely Rolling Stones. O 6 let mladší je Roger Taylor, bubeník a jeden ze zakládajících členů skupiny Queen. Posledními dnešními oslavenci jsou Dave Bucks, člen Sum 41 a herečka Sandra Bullock. Naopak tento den v roce 1952 zemřela Evita Perón, někdejší první dáma Argentiny. O svůj život přišla v Buenos Aires ve věku 33 let. Psal se rok 1992, když se kytarista kapely Kiss Paul Stanley oženil s Pamelou Bowen. 26. července 1956 Egypt zabral Suezský kanál a roku 1983 Jarmila Kratochvílová zaběhla rekord na 800 metrů. Měl hodnotu 1 minuta, 52 sekund a 28 setin. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Rádio.

0: Kristýna na vlnách Relax Radia, máme 12 hodin 23 minut. Spousta zpěváků je třeba pro mnohé kolegy, ale i třeba pro nás, pro lidi, co nejsme tak hudebně založený, tak jsou velmi inspirativní. A jeden z takovýchhle velmi inspirativních zpěváků a frontmanů slaví dnes narozeniny a není to nikdo jiný než Mick Jagger, který má 83 let. No to je úžasný věk a nutno dodat, že Stouni plánují aktuálně na příští sezónu opět turné, další turné a v současné době, myslím si, že to bylo někdy minulý týden, 14 dní zpátky, tak vydali nové album, které nese jméno, název Foreign Tongues. Já jsem si to proposlouchával a nebojí se Stouni rejpat ani do politiky trošku, ale nutno dodat, že vzhledem k tomu, jak dlouho jsou na žebříčcích hitparád, už opravdu desítky a desítky let, tak opravdu jdou s dobou a doporučuji to k poslechu. Rolling Stones, Foreign Tongues, a samozřejmě dnešek patří i frontmanu Rolling Stones Micku Jaggerovi. No, přiznejme si to, kdo z nás si to může takhle říct, že o něm de facto jeho vlastní kolegové zpívají a píšou písničky, ať už je to Bob Dylan nebo třeba Maroon 5. No a protože Mick je opravdu legenda, jak se patří, tak tady mám právě Moves Like Jagger.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Internet šílí z nového snímku Christophera Nolana Odyssea. Kvůli tomuhle snímku se sjíždí lidé z celého světa do Prahy. Proč to tak ale je? Kino Cinema City na Flóře patří k pouhým zhruba 40 kinům na světě a jen ke třem v kontinentální Evropě, která dokážou promítat fyzické 70mm IMAX kopie. Nově kvůli filmu Odyssea do pražského kina tak jezdí i cizinci a nejbližší promítání jsou úplně vyprodaná. Praha byla dlouho jediným místem v Evropě s touhle technologií a krátce před premiérou filmu tak se k ní ještě přidalo kino v Bruselu a jedno kino v Montpellier. Analogová projekce zachovává plný poměr stran 1,43:1 a diváci tak vidí výrazně více obrazu, než je u digitálních verzí. Formát 70mm zaručí i velice vysoké rozlišení. To vychází to v přepočtu na nějakých 18K rozlišení. Tak co, viděli jste Odysseu nebo plánujete se na ní vydat?
1: Relax Radio.
2: Víkend s relaxem.
1: Relax Radio. Mondays are

0: Ladíte Radio Relax, máme 12 hodin 44 minut, teď už 45 minut, 1:45. Máme čas oběda a já tady mám pár zajímavostí o sushi. Sushi dneska najdeme skoro na každém rohu, ale jeho původ je trošku jiný, než si většina z nás myslí. První předchůdci sushi vznikly v jihovýchodní Asii jako způsob, kterým se uchovávaly ryby. Ty se uchovávaly do fermentované rýže, která se původně vůbec nejedla. Do Japonska se tahle metoda uchovávání potravin dostala až později a postupně se proměnila v jídlo, které známe dnes. A pozor, sushi neznamená automaticky syrová ryba s rýží. Základem je hlavně ochucená rýže s rýžovým octem. A asi takovej nejznámější druh sushi se jmenuje maki. Je to taková rolka zabalena v mořské řase. Dalším typem sushi tak je nigiri. To je váleček rýže s kouskem ryby nahoře. Další typ sushi se jmenuje uramaki a to je obrácená rolka, kde je rýže zvenku. Samotné plátky syrové ryby bez rýže se jmenují sashimi a většinou se jedí spolu se sushi, ale technicky vzato sashimi už vlastně sushi není, je to prostě jenom plátek ryby. Sushi navíc nemusí znamenat jenom nějakou syrovou rybu, třeba většinou se používá losos nebo tuňák, existují i varianty s krevetami, s avokádem, ale třeba i s okurkou, s omeletou nebo i s normálním masem. A ještě jeden malý tip na závěr, sojovou omáčkou není třeba sushi, jak to říct, nemusíme ho v tom úplně vykoupat. U nigiri se do ní tradičně namáčí jenom ryba než rýže, protože jinak je určité riziko, že se vám celé sousto rozpadne ještě dřív, než se vám vůbec dostane do pusy. Tak, jestli jsem vás navnadil na sushi, na nějaký slaný desert, nebo jestli zrovna teďka máte před sebou něco dobrého, třeba to sushi, tak vám přeju dobrou chuť a posílám další písničku Kylie Minogue a Your Disco Needs You.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

Na jaký legendární koncert nebo jaké kapely vy, kdybyste měli příležitost, tak na jaký koncert byste se takhle vydali? Může to být historický, jakýkoliv historický koncert, jakákoliv osobnost hudební, zkrátka, jaká je vaše nejoblíbenější kapela, hudebník, zpěvák, rapper nebo legendární koncert, na který byste se chtěli podívat? Na to se vás ptáme dnes na našem Facebooku Relax Radio a budeme rádi, když se nám pochlubíte dolů do komentářů právě o se jménem vaší oblíbené kapely nebo hudebníka, nebo se nám můžete pochlubit přes hlasovou schránku nebo SMSku na čísle 606 736 736. Jaká je vaše nejoblíbenější kapela, hudebník, kapela, koncert nebo zpěvák?

0: Je 13 hodin.
1: Relax Radio.
0: Aktuálně máme na většině území nižší oblačnost, která bude ale během odpoledne přibývat a večer se ojediněle mohou vyskytnout také přehánky. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 a 33 stupni Celsia, ale v Polabí nám teploměr může ukázat až 34 stupňů Celsia. Krásné odpoledne všem relaxákům, ať jste zrovna doma a užíváte volna, nebo ať jste na dovče, nebo ať se zrovna vracíte z dovči a jste za volantem, tak my jsme všude s vámi a přinášíme vám dnešní 13. hodinu, která bude samozřejmě plná muziky. Těšit se můžete na Davida Guettu, Kygo, Ed Sheerana, One Republic, anebo třeba na Roxette.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům, v Praze na Břevnově v ulici Patočkova máme dvě havarovaná osobní vozidla, tak tudy projíždějte se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.

0: jako Češi máme moc rádi zvířátka, ať už teda buď to na talíři nebo naživo, tak pokud hledáte kam vyrazit třeba s dětma na nějaký rodinný výlet, tak v Česku máme poměrně rozvinutý trend, který se jmenuje kontaktní zoo. A to znamená, že vlastně v zoo můžete přijít a přímo se zvířátkem být v kontaktu, třeba si pohladit ovečku, kozy nebo třeba koníky, poníky a třeba i oslíky a spoustu dalších čtyřnohých, ale i dvounohých kamarádů. Zajímavé je, že většina zooparků ve středních Čechách tak začínají, mají název na písmeno Z. Ať už je to třeba zoopark Zelčín, zoopark Zájezd, nebo zoopark Zvole, ten najdeme na Praze Západ. No ale mám tu ještě tip pro opravdové fajnšmekry, které už nebaví, řekněme, suchozemská zvířátka, a to je Zoo Zlín. Je to trošku z ruky, ale třeba na vícedenní výlet to opravdu stojí za to, protože ve Zlíně, v zoo, tak tam si můžete vlastnoručně, teda aspoň ti odvážlivci, tak si můžete vlastnoručně pohladit rejnoka. No, je to velmi zajímavý zážitek, mám tu osobní zkušenost, ale doporučuji, stojí to za to udělat si výlet do Zlína nebo kamkoliv jinam do kontaktního zooparku.
1: Víkendový relax. Relax

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Mám tady pozvánku pro všechny relaxáky a relaxačky na jeden koncert, který bude probíhat v Doxech u Kladna, ale dnes vás nebudu zvát sám, mám totiž tady pozvánku přímo od Pokáče.
1: Takže čau, tady Pokáč, zdravím všechny posluchače Rádia Relax a rád bych vás pozval na můj koncert na Doxech u Kladna, který proběhne 31. července v krásném areálu Přírodního divadla. Tak přijďte všichni z Kladna i z okolních velkoměst, jako je Stochov, Tuchlovice, Buštěhrad, Stehelčeves a další. Těším se na vás, ahoj.
0: Takže Přírodní divadlo Doxy u Kladna, pátek 31. července, koncert Pokáče a vstupenky na tenhle koncert jsou už v prodeji na síti Go Out. Tak doufám, že ti, co tam půjdete nebo co zvažujete tam jít, takže tam opravdu půjdete a že si to užijete.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Jaká je vaše nejoblíbenější kapela, hudebník nebo zpěvák? Na to se vás dnes ptáme na našem Facebooku Relax Radio a spousta z vás nám píše, ale dokonce i označuje Rejga. Rejgo, kladenský rapper a sound producer a věřím, že spousta z vás relaxáků ho zná, ale také věřím, že někteří z nás ho známe i nejenom jako hudebníka, ale jako usměvavého pana učitele s barevnými kšandami, se kterým jsme se zdravili na školních chodbách. Protože Rejgo předtím, než se stal hudebníkem, než přešel na hudební dráhu, tak byl panem učitelem. Tak schválně, kdo z vás zná Rejga jako pana učitele kšandatého? Mně se strašně líbí, že Rejgo, i když změnil obor, tak pořád motivuje lidi kolem sebe, sám se snaží být lepším člověkem a snaží se jít ostatním příkladem. Taky dokonce vím, že nás občas poslouchá, takže Rejgo, jestli nás teďka posloucháš, my tě zdravíme spolu se všemi relaxáky ze studia. No a když už tě mají naši relaxáci tak v oblibě, tak si od tebe něco dáme. Labyrint a Rejgo na Rádiu Relax.
1: Víkendový Relax. Relax Radio.

Radio. Relax. Relax Radio. Feel like a drop in the ocean.

0: 13 hodin 53 minut, Eva Farná na vlnách Rádia Relax. Máme neděli 26. července a to znamená, že slaví svátek Anna. Anna je ženské křestní jméno hebrejského původu, které znamená milostiplná či milá. A musím říct, že všechny Aničky, co znám, tak tomuhle jménu a tomuhle významu opravdu dostávají. Jestli máte ve svém okolí nějakou Aničku, tak ji nezapomeňte zlepšit den nějaký popřát. My posíláme písničku Close My Eyes a všem Aničkám všechno nejlepší.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Je 14 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Během odpoledne nám bude přibývat oblačnost a večer se ojediněle mohou vyskytnout také přehánky. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 30 do 33 stupňů Celsia, ale v Polabí můžeme na teploměrech vidět až 34 stupňů Celsia. Krásné odpoledne všem, co ladíte Relax Radio. Můj čas tady za mikrofonem se naplnil a od 15 hodin se můžete těšit na tu správnou, pořádnou nedělní siestu s Terkou Bělohradskou. Já vám přeji hezký zbytek neděle, klidný a ničím nerušený start do nového týdne a protože máme přece jenom ještě volno, můžeme si stejně jako

0: find me. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Krásné horké odpoledne, máme tady 15. hodinu a vy zůstáváte s Relaxem.
1: Relax Radio.
0: Až je to horko, opravdu je, ale odpoledne a večer se nám začne postupně zatahovat a dorazí přehánky. Ty nejvyšší dnešní teploty zůstanou mezi 27 a 31. A do nového pracovního týdne pak vstoupíme s oblačnou až zataženou oblohou. Dorazí také dešťové přehánky a odpoledne taky bouřky. Teploty budou zítra o něco nižší než dnes, budou nejčastěji mezi 20 a 24. S vámi je už na Relaxu Patrik a to nedělní odpoledne budeme trávit spolu, ale nebudu tady jen já, bude tu i spousta zpěváků, kapel a zpěvaček. Jedna z nich bude třeba Taylor Swift, ale nebude tady sama, dorazí třeba Tereza Kernlová a stihneme i DJ Tiesta, tak buďte s námi na Relaxu.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio. We'll be right back.

Joel Corey a taky Ton Greenman. Tato muzika vždycky vykouzlí úsměv na tváři. Teda minimálně u mě to funguje na 100%. Konec konců ono se říká, že štěstí celkově a radost se skrývá v maličkostech. A víte co? Pojďme se na to společně tady na relaxu zaměřit během dnešního odpoledne. Mně tak napadá, jaká maličkost vám konkrétně udělala naposledy radost? Byl to třeba pouhý ranní úsměv od partnera, nebo třeba volné parkovací místo přímo před domem, nebo zjištění, že v lednici zbyl třeba poslední kousek dortu? Často to jsou právě drobnosti, které nám dokážou zlepšit celý den. Tak schválně, co potěšilo vás? Zkuste mi to napsat SMS-kou nebo WhatsAppem na číslo 606-736-736. Jaká maličkost vám v posledních dnech vykouzlila úsměv na tváři? Možná to bude i další muzika, kterou si dáme na relaxu právě teď, slibovaná Taylor Swift, a za chvíli dorazí i Solar State.

0: Čtvrtou vyladíte relax v neděli 26. července. A právě 26. červenec je 207. den roku a do konce roku nám zbývá pouhých 158 dnů. Kdybyste to náhodou potřebovali vědět, ale kdybyste chtěli vědět, co přesně 26. červenec přinesl, tak vám to přinášíme my právě teď.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 26. července. Tento den roku 1928 se narodil režisér Stanley Kubrick. Jeho posledním snímkem byl film Eyes Wide Shut. Zemřel krátce po posledním střihu tohoto filmu 7. března 1999 ve spánku. V roce 1943 se v Anglii narodil rockový zpěvák Mick Jagger z kapely Rolling Stones. O 6 let mladší je Roger Taylor, bubeník a jeden ze zakládajících členů skupiny Queen. Posledními dnešními oslavenci jsou Dave Bucks, člen Sum 41 a herečka Sandra Bullock. Naopak tento den v roce 1952 zemřela Evita Perón, někdejší první dáma Argentiny. O svůj život přišla v Buenos Aires ve věku 33 let. Psal se rok 1992, když se kytarista kapely Kiss Paul Stanley oženil s Pamelou Bowen. 26. července 1956 Egypt zabral Suezský kanál a roku 1983 Jarmila Kratochvílová zaběhla rekord na 800 metrů. Měl hodnotu 1 minuta, 52 sekund a 28 setin.

0: DJ Tiësto, jeho biznis, krátce před půl čtvrtou nás čeká pohled na silnice, dálnice i do Prahy se podíváme. Už za několik málo minut, tak buďte s námi. Relax.
1: Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Nejenom dálniční, podíváme se i na silnice a budeme i pražskou hlídkou, ale aby jsme dostali jménu, tak co se týká dálnic, tak se zdržíte aktuálně na D1 směrem z Brna na Prahu. Kvůli silnému provozu zpomalíte hlavně mezi 40. a 30. kilometrem v nesouvislých frontách. Hodně plná je pak taky trojka směrem z Benešova do Prahy. Fronty čekejte hned za Benešovem a pak v okolí Senohrab. A v Praze je v kvůli nehodě ucpaná Štěrboholská spojka směrem na Smíchov mezi sjezdy na Běchovice a Průmyslovou ulici. V opačném směru, tedy na Černák, zpomalíte v okolí Lanového mostu. A i dnes platí to, co vždycky. Jestli víte o čemkoliv dalším, tak se nám ozvěte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestě. Relax Radio.
1: A na stejnou linku mi můžete také psát, co vám v poslední době udělalo radost. Buď Facebook, nebo respektive WhatsApp, a taky SMSky.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Ať nás posloucháte za volanty, na chatě, nebo třeba někde u vody, tak ladíte relax. A tohle to byly seriálový S Club 7. A jestli nás ladíte za těmi volanty, podívejte se, jestli náhodou volant vašeho auta neskrývá okřídlený šíp. Protože jestli ano, tak v rukou právě teď držíte český klenot. Abych byl ale konkrétní, česká automobilka Škoda dál válí. Podle nejnovějších prodejních statistik je aktuálně druhou nejprodávanější značkou aut v Evropě. Před ní už je jen mateřský Volkswagen. Ještě zajímavější také je, že Škoda přeskočila takové giganty, jako je Toyota, BMW nebo Renault. Velký podíl na úspěchu mají tradiční modely Octavia a Kamiq, ale daří se i novým elektromobilům Enyaq a Elroq. Pro mladoboleslavskou automobilku jde navíc o historický úspěch. Ještě loni byla na evropském žebříčku třetí a letos už bere stříbro. No a kdo ví, třeba se jednou dočkáme dne, kdy bude na vrcholu evropského trhu právě stát ta naše domácí mladoboleslavská značka. Zdravíme tím pádem všechny naše posluchače do Mladé Boleslavy a nejen jim posíláme tady na relaxu Eivu Max právě teď.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, Multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.

0: Alvaro Soler nám jednu hodinu ukončil a zároveň další započal. Teď už tady máme 16 hodin. Zůstává nám neděle 26. červenec.
1: Relax Radio.
0: A venku je stále horko. Večer se nám ale začne zatahovat. Dorazí přeháňky, takže jestli jdete na nějakou třeba večerní party nebo večerní sešlost, tak deštníky raději sebou, alespoň tady na Kladensku a v okolí středočeského kraje. Teploty budou do 31 stupňů a zítřek ten bude o něco chladnější. Bude většinou zataženo, déšť nebo přeháňky budou četnější, může nám také zabouřit. A teploměr ukáže nejčastěji 20 až 24. Patrik stále s vámi a budu s vámi až do 18. hodiny. A co je nejzásadnější, kromě pohledu na silnice a našeho nedělního tématu, si budeme hrát to nejlepší, co tady máme. A budeme si hrát i česky, třeba Jeleny s jejich Magdalénou, ale bude toho samozřejmě o hodně více. Můžu slíbit i DJ Boba, Pink, anebo Nightwork. Tak buďte s námi, relax pokračuje.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

0: umí hrát relax 12 minut po 4. hodině odpolední. Musím se přiznat, že mě opravdu bavíte, myšleno v pozitivním slova smyslu, protože dnes rozebíráme, jaká maličkost vám v posledních dnech udělala radost. Píšete mi SMSky a taky WhatsAppky na číslo 606-736-736. Marek z Berouna píše, ahoj, moje dnešní maličkost, když jsem ráno vlezl do auta a zjistil jsem, že mi manželka večer natankovala. Hned je ten den hezčí. Marku, ano, ano. Takovýchto manželek je opravdu jako šafránu. No nic, jdeme dál. Lenka píše, zdravím do rádia, mě včera neskutečně potěšil náš kocour, když po třech dnech, co se tvářil, že ho uráží i samotná existence, přišel, lehl si a hlasitě předl víc než hodinu. Nejlepší terapie po těžkém dni v práci. Klára pak píše, hezký den do rádia, mě dneska ráno dojala moje čtyřletá dcerka. Když jsem si v předsíni zavazovala boty, přiběhla, bez slov mi vlepila pusu na čelo a pošeptala mi: mami, ty jsi moje nejmilejší kamarádka. Co máte vy? Jak to vypadá u vás? Co vám udělalo radost? 606-736-736. Z muziky teď slibovaní jeleni.
1: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax. Zap

to je relax. Co? Ta muzika. My jsme taky relax. A budeme vám nejenom relaxačně hrát pořád. Pořád, furt, do nekonečna. S tou muzikou budeme pokračovat právě teď s Offenbachem a za několik málo minutek, konkrétně za 2,5 minuty, se podíváme také na středočeské a pražské silnice, protože v Praze nám to zlobí poměrně hodně. A jestli i vy máte cokoliv, co by měli vidět řidiči, tak číslo 606 736 736. Teď ale slibovaný Offenbach.

0: Radio, dopravní servis.
1: Je to tak, krátce před půl pátou zdravíme za volanty, s kratším zdržením počítejte na Pražském okruhu, pokud jdete směrem k letišti. U sjezdu na Barrandov je omezení a popojíždí se tady. V Praze vás pak zpomalí bouračky, tři osobáky jsou v sobě na Štěrboholské spojce směrem na Smíchov, kolona popojíždí od sjezdu na Běchovice. Další nehoda je pak taky na sjezdu z D11 na východní část okruhu směrem k D10. A popojíždět budete i na příjezdu po D10, respektive v Novopatské ulici před Kbelskou, kde zůstává omezení. Jinak je klid, ale dost lidí se vrací, tak dávejte pozor nejenom na sebe, ale i na ostatní. A kdybyste o čemkoliv věděli, tyto číslo znáte.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. Doprava Relax 606 736 736.

To byl opravdu hit JoJo Leaf. Jinak americká zpěvačka, skladatelka, producentka a taky herečka známá právě pod pseudonymem JoJo letos už slaví 35. narozeniny. Jo, když toto skládala a toto bylo hitem, tak byla opravdu ještě mladou slečnou. Tedy ne, že by teďko nebyla. Zpátky ale k odpolednímu relaxu, my dnes řešíme, co vám v nedávné době, jaká maličkost vám udělala opravdu radost. Napsal mi na WhatsApp také Tonda, ten píše, hezké odpoledne, já měl dnes ráno čistou euforii na křižovatce. Chytil jsem komplet zelenou vlnu přes celé Kladno, což se mi povedlo naposledy v roce 2018. Na nedělní šichtu jsem dorazil s 10-minutovým předstihem. Píše taky Simona, ahoj všem, včera jsem po praní našla v kapse starých jarních kalhot zapomenutou 500. Hned jsem jí vzala a zašla si na luxusní kávu a větrník do mojí oblíbené cukrárny. Je to takový skvělý pocit a vypadá to, jako by mi tu 500 někdo daroval. Našli jste i vy něco, nebo stalo se vám cokoliv jiného, co vám vykouzlilo úsměv na rtu? Napište mi to taky SMS-ka nebo WhatsApp 606736736. Z muziky za chvíli Simple Plan a ještě předtím Celine Dion, Relax.

Jo, jo, Simple Plan, ty jakmile zazní, tak většina žen jde do kolen. Ale pro holky budeme v podstatě hrát až do konce této hodiny. Slíbit můžu Fast Boy, taky Imagine Dragons. No a postupně se pak přesuneme do té další společné hodiny, tak buďte s námi.

0: www.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Čas se nám zase posunul, máme tady 5:00 odpolední.
1: Relax Radio.
0: Časí. Už se rovnou podíváme, jak bude vypadat ten začátek pracovního týdne a z pohledu čistě počasí to, no vlastně ne, ono to celkově nebude žádná sláva, zase pondělí, že jo? A navíc se neohřejeme, teploty budou pouze mezi 20 až 24, do toho nám přijde nějaký ten mrak, nějaká ta kapka, nějaká ta bouřka, takže užijeme si zítra takřka všechno. Patrik je pořád s vámi, ještě tady nějakou chviličku pobudu a budeme si dál hrát. Co byste chtěli slyšet? Co byste řekli třeba na něco českýho? Marek Ztracený otevře svoje dvě láhve vína. Tím ale končit opět nebudeme. Dorazí taky Krištof, Kygo anebo Captain Hollywood. Tak buďte s námi a mějte příjemné, pořád ještě odpoledne.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

0: Tak to vidíte, i romanťárnu na tom relaxu umíme. Tohle byly Dirt Mod Kennedy, jejich Kiss Me. 17 hodin, 12 a půl minuty k tomu, kdyby to náhodou někdo při nedělním večeru potřeboval vědět, tak ať to máte na vteřinu přesně. Celé dnešní odpoledne také s vámi rozebírám, co, respektive jaká drobnost vám v poslední době udělala radost. Přišla mi taky WhatsAppka od Pavla, ten píše, mě dnes ráno neskutečně potěšil soused, když viděl, jak spěchám s taškami do auta a u toho mi padají klíče, tak bez řečí mi podržel výtah i vchodové dveře a ještě mi popřál hezký den s úsměvem od ucha k uchu. Takové drobné lidské gesto a hned má člověk lepší náladu. Veronika, ta poslala zase SMSku, moje maličkost z nedávného rána, našla jsem v šuplíku úplně nové nenošené ponožky s motivem avokáda, o kterých jsem si myslela, že už jsou dávno fuč. Tak vidíte to, ty radosti můžou být úplně jakékoliv. A co vy, dveře, avokádo nebo něco zapomenutého v lednici? Pište mi o tom taky 606-736-736. Teď Marek Ztracený u nás na Relaxu.
1: Relax Radio.

0: pohodový podvečer s relaxem. A jestli náhodou ne, tak s tím něco dělejte. 17 hodin, 26 minut k tomu. Venku je pořád vedro a vedro netrápí jenom nás, ale pozor i naše mobily. Odborníci upozorňují, že za přehřívání telefonu si ale často navíc můžeme sami. Nejčastější chybou je nechávat mobil na přímém slunci, třeba na zahradním stole nebo na palubní desce auta. Telefonu ale dává zabrat i kombinace navigace, nabíjení a vysokých venkovních teplot. Problém může být taky při používání výkonově náročných aplikací nebo her, když je venku třeba přes 30 stupňů. Pokud se vám mobil začne přehřívat, odborníci radí odložit ho do stínu, sundat ochranný obal a na chvíli mu dát zkrátka odpočinout. Jedno ale rozhodně nedělejte. Nedávejte ho do lednice nebo třeba do mrazáku, protože prudká změna teploty by mu mohla uškodit ještě víc než samotné horko. Tak bacha na to, šetřete nejenom sebe, ale i svoje mobily. Zpátky k muzice, Kygo, taky Passenger, ale ještě před nima dorazí Krištof.
1: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Už vím, máme co smyslela tím, že jednou zjistím, že čas

0: Well, we've got holes, we've got holes, but we carry on.
1: Trocha houpavých rytmů tady u nás na relaxu, 17 hodin 37 minut. Pojďme se teď pohoupat na silnice.
2: Relax Radio, dopravní servis.
1: Provoz je relativně klidný, i když jak kde. S kratším zdržením stále počítejte na pražském okruhu, hlavně ve směru na letiště u sjezdu na Barrandov. Tady je omezení a popojíždí to před ním pár minutek. Zdržení se pak nevyhnete, ani pokud míříte z Mladoboleslavské D10 na Ústeckou D8. Nejprve se zdržíte v Novopatské a pak taky v Cínovecké směrem ven z Prahy, na vině omezení kvůli stavebním pracím. Jinak je to celkem pohoda. Tak ať jdete kamkoliv, dojeďte hlavně bezpečně a kdybyste o čemkoliv věděli, stále mi volejte nebo pište.
2: Volejte nám a nebo pište o dopravní situaci kolem vás. Doprava Relax 606 736 736.

Eva Farná nás přiblížila k nedělní 18. hodině. Do té 18. než nám odbije, stihneme Steve na šance, také Safri Duo a nebo Liama Payna. Relax.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Odpoledne se nám přehouplo do večera. Je tady šestá večerní.
1: Relax Radio.
0: Zítra se o něco víc osvěžíme, bude zataženo až oblačno, přijde déšť, také bouřkové přehánky a teploty budou do 24 stupňů. Patrik s vámi, užíváte si teď už večer na relaxu a budete si ho dál užívat s tou nejlepší muzikou, kterou tady máme. A mezi ní rozhodně patří třeba Avicii, můžu slíbit, ale taky No Mercy, Poetiku, anebo Bonnie M. Právě teď, užijte si je.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

Loreen, set me free. Alex Warren, Passenger.

0: Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia a žádný novinky k tomu.
2: Hlasuj na www.radio-relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty.
1: Relaxáda.
2: Hitparáda Relax Rádia.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Devadesátky v 9 na Relaxu. Devadesátky každou neděli večer mezi 9 a 10.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Relax

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 27. července. Tento den roku 1960 se narodil Conway Savage, basák kapely Nick Cave and the Bad Seeds. Ročník 1948 je legendární americká karasobruslařka Peggy Fleming. Přišla na svět v kalifornském San Jose. Roku 1924 končily 8. olympijské hry, které se tehdy konaly v Paříži. Od tohoto dne roku 1940 začal v Americe vycházet Billboard magazín, který publikuje prodejní hitparádové žebříčky. 27. červencový den roku 1953 bylo podepsáno příměří korejské války. Po 24 letech John Lennon získal zelenou kartu pro trvalý pobyt ve Spojených státech.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Musím vám jednu věc prozradit. Vždycky na začátku každé relaxády mám to tady všechno takhle rozložený před sebou a děsím se, co jsem kde zase zapomněl, jo? Protože, co si budeme povídat, prostě se to stává a doufám, že dneska to bude všechno v pohodě a že všech 10 písniček, který tady mám v tom pořadí základním a plus ty 4 novinky, které pro vás taky mám, tak že to zmákneme naprosto v pohodě. Ještě předtím, než to rozjedeme, tak samozřejmě rekapitulace z minula.
0: Relaxáda.
2: Rekapitulace.
1: Alex Warren, to bylo minule třetí.